milostivý, paní měla se. A v tom já tady jedu. No. Na to kosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla. 101.1 FM. Vaše jednička.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Hezký večer, vážení přátelé. Jmenuji se profesor Pitkin a naučím vás ho v... Naučím vás ho... Oj, nechte si toho... Já opravdu každýho všechno naučím. Naučím vás ho... hospodářskou geografii. Všichni vyučující mají ve zvyku sebou nosit nějakou názornou pomůcku. A já jsem vám přines ho... já jsem vám přines hospodářskou mapu Evropy. Budu se vám snažit názorně vysvětlit základní geografické pojmy. A jestli to nepochopíte, tak se z toho ponaučím a budu se vám snažit to vysvětlit znova. No a pokud můj výklad vás nebude nudit, tak mě klidně pošlete do prhé. Tak mě klidně pošlete do pracovny. Já vemu promítačku a pustíme si film o nerostným bohatství České republiky. Tady je mama České republiky. A já vám na úvod řeknu, kde se co těží. Tak ku příkladu, tady na jihu... Na jižní Moravě. Podél norské hranice jsou obrovské ložiska u uhlí, briket. A ta taky koksu. Tady se ta taky stalo na hlubiny hlubým do dole Luděk Sobota. Se došlo k obrovskému výbuchu, aby bylo zavaleno asi 200 horníků. Ale stalo se jim horníkům se nic nestalo, protože by byli zavaleni koksem a ten je strašně lehký. Jenom jim se rozlilo nějaký pivo a uhasilo jim to cigára. Potom tady na severu u bulharský hranici. Tam se zase pěstují známý ostravský vokurky. Ale bulhaři, ty kujoni, nám tam pořád pašou rajčata. Takže se tam nežere nic, jenom rajčata. A nejvíc na Velikonoce, to si lidi ty rajčata malujou různýma barvičkama. No ale už tam taky několik lidí chcí poznat nějaký otrávený barvy. Ono totiž, dřív se tam na Velikonoce barvili okurky. A toto nevadí, barva se voloupe, toto nebylo nebezpečný. I když jede můj kamarád si tam kvůli svýmu děvčeti namaloval jedovatou barvovou okůrku a oba dostali otravu krve. No a pak... To je pravda. No a potom při za západní hranici o obyvatelstvo, že živí hlavně známý plzeňský syrečky. A tady přímo u hranic s Rakouskem máme naši největší továrnu na syrečky, ale Rakušákům se to moc nelíbí. Nadávají, že to tam prý strašně smrdí. A že jim tam od nás jde tak strašný smrad, že to vypadá, jako by si u nás celým pohraničí. Nikdo neměl nohy. A ta taky nás nechtějí do Evropské unie. Kdyby jsme tam nebyli, by se něco zlepšilo. To teprve uvidět, co umíme. No a potom tady u východní hranice u USA, tam se zase na silnici Papa 55, tam se nejvíc daří kupcům. Trpají s líkama. Ale night kluby jsou tam pořád narvaný. Bo oni totiž a amici, co tam jezdí, rádi šampaňský. No, prostě celý na naší republice je vidět veliký jeho hospodářský rozmach. No a proto máme všichni ho hodně peněz. A o tom to je.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprosná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí, zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní. Což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.
0: Hravé léto na
2: na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, krásně jste zpívali, krásně, tady teď nám Esmeraldová favoritka. Teď no, pojďte sem, uděláme si Caruso show. Takový 3týdenní zájezd do Lanžotské šutrovně by nebyl špatný, co? No, napijeme se vínečka. Pijem dobré víno tady mají, no. Máme, že? Okoštovali jste šeci už, no. No, a dneska není hodně takových lidí, co ty sorty vína pozná. Já jsem poznal teda jednoho, který všecky sorty vína měl v oku. Vždycky všecko uhodil. Tak se na něho chlapi domluvili, posadili ho do hospody. Udali si mu první vzorek, on se tak podívá, říká, ročník 690, Riesling rýnský, dubový kolek. Výborně, donesli mu druhý vzorek, říká, tož toto, ročník 95, to bude Millerka, bukový kolek. Říkaj, to není možné, zabili za hospodskou Anču, ta si trochu cvrkla do pohárka. Donesli mu to zpátky, on se podívá, chvilku přemýšlá, nakonec říká, aha, vím, ročník 64, hospodská Anča, každý večer inačí kolek. Ne? Někomu to šmakuje, někomu zase ne, no. Tak došla taková jedna mladá nadějná k doktorovi. Říká, pane doktore, už jsme 2 roky s mojím spolem, já se před ním krůtím, jak šehery záda. Pořád vymýšlám bariaké a s ní to ani nehne. Doktor se na mu tak podívá, říká, paní, to bude asi tím, že váš manžel bude ten onánista. Že Hernaj za mě tvrdil, že je sociální demokrat. A i souseda taky se koupila takové to černé sexy prádlo. Jura seděl za stolem, chleba se sádlem namazaný. Ona proti němu vyběhla, taky začala se předvádět. Jura najednou stuhel, vytrhl ten chleba se sádlem z huby ve říká, Ježíši Mara, nestalo se něco ze stařů? Černé prádlo je černé prádlo. Ze sousedů, oni se pořád tak škádla. Minule také jsem čul za plotem, tak se hádali na jednu. Souseda říká je, Juro, ty jenom čekáš, až zavřu oči, že? On říká, mě by stačilo, kdyby zavřela z hubu. Nebo teďka je taky. Začalo poprchat, souseda letí přes celé humno, křičí na Juru, který byl v okně, že Juro, utekám se schovat, že nesa bůřka. A Jura tak praví, Terezo, klidně zostaň venku, do tebe neuhodí, ty už nikoho nepřitahuješ. No. No ale, teďka také jsem se říkal v hospodě, člověče, já když jsem si moju bral, tak bych tu samou lásku sežral. Říkám, a včil co? Že včil lutuju, že jsem to neudělal. Tak ale to se nedá, no. A i ty děcka to má dneska ušiska našpicované, bavili se takový dva výzdohajci, jeden říká, hej, my máme doma mluvícího papu.

0: Ruzika. Ruzika, to nic není. My máme doma v ložnici akvárium a tam si vyprávějí rybičky. Že teďka jsem se v noci zbudil a čul jsem z ložnice, že ještě jedenkrát mě kůsneš do toho ocasu a dostaneš takovou počuni, že rozbiješ to akvárium. Ne? Tak ale je to tak, teďka tak jedu, žiju. Koneček do druhej třídy. Za stařečkem.
1: Praví, že starečku, víš, jaký je rozdíl mezi vírou a přesvědčením?
0: Že chlapče, tož vím, no, keď jsem byl tak malučký, tak jak ty, tak jsem věřím, že ho mám jiným na čurání. No a včilka jsou o tém už přesvědčený. No. Já nevím, no tak je to tak, no.
1: A proto si má člověk užívat, keď je mladý, ne, jezdit po výletách, no.
0: Tak včilka, když se bavíme o těch výletách, to si můžeme k barakám vyjet, co? Pedino, to není jak dřív, to bylo do Bulharska za odměnu, dneska je to za trest, no. Dneska můžete. Kamkoliv, to se také v Lanžotě před obchodňákem, před týma prázdninama bavili takové tři děvčata, kam pojedu. Jedna říká, no, tak můj muž mluví italsky, tak pojedeme do Itálie. Druhá říká, no, můj muž mluví španělsky, tak pojedeme do Španělska. Třetí tak se přitočí a smutno praví, no, můj muž mluví sprostě, tak pojedeme do prdele. No. Teďka jaj sousedi byli v té Itálii. Jak se tak vrátím, tak jsem se jí ptal, jak bylo. A soused říká, čověče, Franti, na nic, hotel špatný, počasí špatné, představ si, že moju unesli a třikrát znásilnili. A říkal, no to jste měli pořádnou smolu, to myslím, příští rok budete doma. No, že já bych zostal po těch zkušenostiach doma, ale moja chce pořád do té Itálie, no. No tak ale když se to někomu lubí, jak už jsem říkal. No tak ale já se divím, že soused je taková korpulentní 200 kilo, no. Teďka jsme byli spolu v zoologické zahradě v Hodoníně, souseda šla rošklebená přes půlku toho chodníka. Naproti šéf, jakýsi ten zřízenec, tak se optá, pane, a kdy budete krmit opíce? On se podívá na sousedu, říká, teď no a vy už jste hladná, nebo co? To se fakt nedá nic zjímat, no. Však ale... A i tento rok jsme se vypravili, no, celý lanžotský zájezd jsme jeli ne, k tému mořu, no, ne, na tý, k tému Egejskému mořu, na ty vykopávky se podívat, souseda tak tam zapadla mezi těma vykopávkama, no. Ja. A představte si ty babi, lanžočánky se vám vypravili na tu nudistickou pláž, no. Teď no nebyli jste na nudistické pláži nikdy, ne, já se také, no, tam se strašně nudíte, no. Babi lanžočánky, no, kúpali se, jedna sakáčkava v tej svanej vode, no, druhá leží na pláži, na tá, co sa kúpe, tak na tú, co leží na tej pláži, volá, že Ančo, že poď sa také kúpat. Ona říká, co by sa chodíva kúpat, plávat neumím a scat sa mi nesce.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejní jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
2: jo. No, ale,
1: víš, co mám na mysli, jo, tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej se.
1: No,
2: pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem z tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no, líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácelo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuji, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo.
2: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
1: No ven s tím, no.
2: Tady, stoch už do hasína.
1: To je perfektní, no.
2: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoch už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
1: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, jsi špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
2: tak,
1: být nám.
2: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já...
2: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
1: Ach, jo. Tak už jsi starý Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. My již musíme tam všichni.
2: Kam, prosím?
1: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
2: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedet.
1: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Ale Janda to mě, pane, nic neříká.
1: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rozšťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
2: Kam, prosím?
1: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostal takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
2: Pane,
1: no, prosím.
2: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
1: no, ne, tak, že jako.
2: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
1: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám. U jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
2: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
1: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
2: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štící?
2: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
2: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
2: Jedete do Brna.
1: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
2: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
2: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
1: Co do Olomouce?
2: No jedete do Olomouce.
1: Co bych dělal v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. Když se ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
2: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
2: No dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda, těší mě Kulajda mé jméno.
2: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
2: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan
1: děkuji.
2: Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím
2: cpala. Vůbec nezajímá, kam jedete, kam? Kam?
1: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
2: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
1: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
2: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
1: Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco zeštítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
2: Ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
1: To vám pomůže?
2: Ano, to mi pomůže.
1: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
2: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
1: ano, paní,
2: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
2: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit a již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
2: Lístky nedává, dává počítač.
1: To vás počítač.
2: A počítač nedává, protože do frýtku místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
2: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu. Hravé léto.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak podívejte se, Růženko, tohleto, všechno to je moje bohatství. Pásky, nahrávky, zvuky.
2: Víte, pane Eduarde, já jsem vám moc nevěřila, když jste říkal, že máte tohodle koníčka. Jakože sbíráte tyhle ty zvuky.
1: Vy jste mě nevěřila, Růženko. To mě raní, to mě raní. A proč jste mě nevěřila, Růženko?
2: Já totiž tyhle ty mužský koníčky moc dobře znám, víte? Jenom na známky jsem se byla podívat už 5krát. Jeden dokonce tvrdil, že má doma modrýho Mauricia.
1: Ne, a měl?
2: Neměl. A potom měl modrý monokl. Sotva mi ukázal doplatkový známky z roku 1920, už se mi začal sápat po fižinálence.
1: No, on taky někdo sbírá takovýhle ty... To?
2: No, tak takový jsou ty mužský koničky, víte, těch já už poznala. Já jsem byla pozvaná na sbírku kaktusu, na pivní tácky, na hrací hodiny, dokonce na oznaky klubu skotské ligy. A nejdrzejší byl sběratel broušenýho skla. Ukázal mi 6 skleniček vodořčice a urval mi ramínko.
1: No říkejte, že dneska ještě jsou takovýhle hulváti.
2: Takže se nedivte, pane Eduarde, když jste mě jako pozvala, abych si přišla poslechnout tyhle ty zvuky. Tak jsem si řekla, to tady ještě nebylo. To asi skončí ublížením na těle.
1: Ale probo, Růženko, snad si nemyslíte, že bych vám mohl ublížit.
2: Ale prosím vás, co si to dovolujete? Mým ublížením na vašem těle. Říkala jsem si, ten je nějaký rafinovaný, toho budu muset vzít po hlavě flaškou.
1: Jakou flaškou?
2: No s vínem, že jo, co tady má stát, jako vždycky.
1: Ale vy mě křivdíte.
2: Akorát ten sběratel nálepek od sejru přichystala slivovici, takže jsem mu jenom utrhla ruka.
1: Růženko, vy mě křivdíte prostě. Já mám už...

0: Je mi tomu parní lokomotiva, ne? Jak píská a jede, stoupá do kopce.
1: To jsem natočil v Dolním Kníně. To je 220krát zesílený zvuk křidelek otakárka Feniklovýho. Představte si, že za tohleto mě jeden kolega nabízel řev hladovýho jaguára v džungli. Já jsem se mu jenom vysmál.
0: Vy jste se vysmál hladovýmu jaguárovi, pane Eduarde?
1: Klidně. Když máme svý sbírce takovouhle perlu, poslechněte si, co myslíte, že to je? No?
0: No to by mohla být z dálky čestná salva, ne?
1: Repa?
0: Ne.
1: To je pukání kaštanu ve stromovce. To teď přeletělo tůčko.
0: Ano.
1: Tak představte si, že já tuhle tu nahrávku jsem nahrával 6 hodin. Já jsem seděl na větvi v jedné ruce mikrofon, v druhé ruce dešník.
0: No, ještě, že to nespatvíte, to by byl zvuk, pane Eduarde.
1: Tak nejdřív přijela záchranka. Takhle. Takhle přijela. A potom přijeli požárníci.
0: Žido.
1: Tak. Já jsem se jim to snažil vysvětlit, že jak si je to moje vášeň, že ano, tak pan docent na psychiatrii taky se proto nadchnul, když jsem mu to potom vysvětlil. A představte si, že minulý týden mě poslal tuhletu nahrávku. Co myslíte, že to je?
0: No tak to by mohl být kulomet, ne?
1: Cvakání zubu pacienta pod studenou sprchou. A tohleto? Takhle se smažej vajíčka na másle. To je krásný, víte?
0: To je krásný, no. A jak se vaří na tvrdo?
1: 7 minut.
0: A máte to taky nahraný?
1: Nemám. To je výborný nápad, poslechněte. To já nahraju a příště vám to zase pustím. Hele, a co myslíte, že je tohleto?
0: No tak to je jasný, to je 100krát zesílený čmelák.
1: Niagarský vodopády z kanadské strany.
0: A já vždycky myslela, že Niagara temně hučí do noci. Komu vášem srdci hárá, že tomu není pomoci.
1: A tomu zní tluk od srdce takhle, růženko.
0: To je sugestivní. Nádhera.
1: Tak já jdu pro to víno, růženko. Drahá, tak to bije mé srdce pouze pro vás. Pro vás jedinou, na světě mi danou. O, jak vás miluji, má lásko.
0: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem v životě slyšela. Vy jste tak originální, pane Eduarde.
1: Jsem tvůj lovec zvuků. Poprvé v životě a naposled miluju tebe, růženko.
2: Já tě miluji. Miluji jen tebe jedinou, poprvé a naposled v životě, Alice.
3: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem kdy slyšela. Jsem tma.
2: A já?
1: No, to je taková experimentální nahrávka, že ano, růženko, to je do mý sbírky takový koníček.
0: Že já mám taky koníčka? Hejte. No, to je zvuk. Nezapomeňte si ho nahrát do sbírky.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být tlustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry na jednou řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít forte v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čiperný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba z prdelkovi. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chudší rodina, dědeček byl přespolní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to měl těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdlíčky a tohle. No a podívejte se, z té chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát by taky nebem tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, i že nám to všechno pochopitelně nepatřilo, tak ty to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to bývalo. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, když nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. To, co tady říkám, že diváci, to si obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, a pak je to strašně zdravý. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit tady, jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky si prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetické. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, protože tatínek pak řekl, tady je bordel, kde je zase ta pílka, zase ta bilbineta. Za dvě minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkovi, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli, to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli jak do truhly do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, až tady byla o něco později elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůle najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ? Jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
1: No a co mám dělat? Já jsem je pozdravil. Víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost.
2: Ano.
1: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt. Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů.
2: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Sprosťáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální téma.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak ho.
1: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, abych se nedat tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
2: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já?
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte to k mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. Jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
2: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
1: Máš na to svědka?
2: No má, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
1: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K činnosti na hudební škole se Cimrman dostal díky svému přechodnému zaměstnání v inzertní kanceláři firmy Neumann und Altmann. Šlo mimochodem o jeho nejkratší zaměstnanecký poměr vůbec. Trval přesně 40 minut. Cimrman nastoupil do inzertní kanceláře ráno po velikonočních svátcích. Obešel své nové kolegy a s každým se srdečně přivítal. Když mu šéf vysvětlil, jak se třídí dopisy do inzertních rubrik, otevřel Cimrman první obálku. Po přečtení textu jeho zaměstnanecký poměr u firmy Neumann und Altmann skončil. Podaný inzerát hledal zkušeného hudebního pedagoga, který by vedl vyhlášenou Krajbichovu hudební školu poté, co profesor Leo Krajbich zemřel. Cimrman obešel své bývalé kolegy a s každým se srdečně rozloučil. Počáteční nedůvěru, s níž ho paní Krajbichová přijala, Cimrman záhy rozptýlil. Prošel všemi učebnami a přesvědčil jí, že není nástroje, na který by nedovedl zahrát. A když jí během rozhovoru promazal žaluzie, profoukl okarínu a natřel dveře, poznala, že má před sebou člověka, kterého hledala. Cimrman se projevil nejen jako znamenitý hudební pedagog, ale i jako šetrný a prozíravý hospodář. Měl například stáj s vlastním chovem smyčcových žíní. Sám si také pěstoval houslové struny. Jednou z prvních investic bylo proto zakoupení 4 ovcí. G ovce z Bavor, rumunské D ovce, A ovce karpatského chovu a štíhlé gazelí E ovce z turšanského svatého Martina. Mezi majitelkou hudebního ústavu a jejím zaměstnancem vyvinulo se časem něžné pouto. Paní Róza byla Cimrmanovi inspirací k milostným písním, které se svým pojetím odlišují od veškeré tvorby tohoto druhu před Cimrmanem i po něm. Zatímco tradiční milostná píseň milovanou bytost chválí, Cimrmanovi milostné písně milenku kritizují. Prosím.
2: Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi. Pochválit někoho, říká Cimrman, není žádný kumšt. Horší je, máme-li k partnerovi kritické výhrady. To už málo kdo dokáže povědět tak, aby se milovaná bytost nezhroutila. A zde je právě příležitost pro nás, pro umělce.
1: Děkuji. Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part.

0: U dalších písní se bohužel dochoval pouze text bez hudebního doprovodu.
1: Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu, hahou! V představě Vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali dušiti na vrata. A do třetice já nechci květě. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi, účinný lápisy.
0: Povězme si nyní o Cimrmanově hudebně pedagogickém působení na Krajbichově škole ve Vídni. Cimrman si vypracoval řadu cenných pedagogických zásad. První zásadou praktické organizace výuky bylo takzvané překrývání hodin. Každý žák byl povinen dostavit se na lekci půl hodiny předem. I to mělo svůj význam.
2: Umožňují tím žákům, aby si před hodinou odpočali. Neměli by ovšem vysloveně zahálet. U mne se nějaká ta práce vždycky najde. Umíjí nádobí, utřou prach, přinesou uhlí, vynesou popel, vycídí boty a očistí kontakty Vander Postova generátoru.
0: Děkuji. Uvedená zásada měla vliv na to, v kterou denní dobu žákovi hodinu přidělit. Podle Cimrmana bylo by jistě chybou zvát žáka zručného v mytí nádobí jindy než po obědě. A tak žáci topiči chodili brzy ráno, po nich utěrači prachu a k večeru popeláři. Čističi kontaktů Vanderpostova generátoru mohli přijít kdykoliv a byli tedy pohyblivou jednotkou rozvrhu.
3: Cimrmanovi. Kolego, nezlobte se, já tady tak poslouchám ten váš výklad o tom plzeňském pivu a tak jsem si vzpomněl na jednu příhodu, která se vypráví o Cimrmanovi, když zašel ve Vídni do radničního sklípku. Usedl tehdy ke stolu a marně dobrou půl hodinu čekal na obsluhujícího číšníka. A v tom, co čert nechtěl, objevil se ve dveřích Karl Wittner, ředitel vídeňské Staatsoper, a mířil si to...
4: Pane profesore, ředitel vídeňské opery, no? To byl tenkrát Wingl, Kurt Wingl.
3: Wingl. A mířil se do kestelu vedle Cimrmana. Usedl a už měl před sebou napěněný půl litr. Cimrman se nejdřív na něj tak smutně podíval a potom zahlavolil na celý lokál větu. To jste divný chodec. Zahlavolil na celý lokál větu. Sotva přijde Wingl, už je tady Pingl. Tak jen tak, abychom se občas na chvíli trochu pobavili.
0: Děkuji profesoru Vondruškovi za jeho vložku. Cimrmanovi bylo často vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách věnoval jiné práci, jako jsou zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně. I to však bylo součástí jeho pedagogického systému. Cimrman tak připravoval své žáky na účinkování ve velkých hudebních tělesech, kde se hudebník sám neslyší. Jeho odchovanci také získali značný věhlas. Za zmínku stojí příhoda, kterou našel kolega Smoljak v nedávno vyšlých vzpomínkách dirigenta Drážďanské filharmonie Oskara Umlaufa.
2: Studovali jsme Beethovenovu symfonii číslo 2 D-dur. Pozoroval jsem, že se mi jeden flétnista s orchestrem rozchází. S údivem jsem zjistil, že hraje jinou skladbu. Skoro okolností se mu na pult připletla sice také symfonie číslo 2 D-dur. jenže od Johannesa Brahmse. Pozoruhodné bylo, že jí hrál naprosto přesně, aniž ho orchestr se ve mně nerušil. Skončili jsme první větu. Beethovenova je poněkud kratší. Teprve za hodnou chvíli dohrál svůj party flétnista. Všichni nechápavě poslouchali a čekali, co tomu řeknu. Neřekl jsem nic. Pouze jsem flétnistovi podal správný part. Byl to typický představitel Cimrmanovy cirkulárschule.
0: Dále si Cimrman ve své škole jasně odpověděl i na otázku, zda používat tělesných trestů. Pokušení vztáhnout na žáka ruku je, jak známo, nejsilnější při hodinách houslové hry, kdy učiteli stěžuje sebeovládání smyčec. Cimrman spočítal, kolik bylo o žáky zlomeno smyčců ve známé Tytlbachově hudební škole za jediný rok. 67 houslových a 4 kontrabasové. A tak Cimrman k učitelům hudby volá.
2: Kolegové, smyčec není bicí nástroj.
0: Sám tuto zásadu dodržuje a v prvním roce výuky jeho žáci nedostanou smyčec vůbec do ruky. Málo kdo ví, že tuto Cimrmanovu zásadu velice ocenil jeho přítel, senzitivní Petr Iljič Čajkovský, a že věnoval při své druhé návštěvě Vídně žákům třetího ročníku svou... Promiňte. Při své první návštěvě Vídně žákům druhého ročníku třetí větu své slavné čtvrté symfonie F-moll, která je téměř celá psána v pizzikátech. To je takový způsob hry, kdy se na smyčcové nástroje jen brnká. My si pustíme pro zajímavost úryvek ze zkoušky České filharmonie, při níž došlo k nedorozumění mezi dirigentem a jedním z houslistů, jemuž se pizzikáto zdálo příliš dlouhé a sáhl po smyčci. Prosím nahrávku.

0: Ach, deine Switch jetzt hier, okay? Die Urase. Bacho.
1: Děkuji. Teprve ve druhém roce výuky, kdy žák už hru ovládá natolik, že ho není nutné bít, odemyká Cimrman slavnostně trezor a vydává žákům smyčce. Děkuji za pozornost.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co tady chcete dělat? Zpívat?
2: No, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké?
1: No, dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotínu?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No? Škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři.
1: No.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás. No. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, no, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos. No teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takový hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to, aby se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte.
1: No to já neznám.
2: Vy neznáte.
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, no.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
2: tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěknou neděli. Krajská nemocnice v Tišnově pracuje na modernizaci Kutanova pavilonu, což je jedna ze součástí nemocničního areálu z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Zvýší se tak komfort pro ně i pro personál.
1: Co se děje v kraji?
2: Sály zámku v Žirovnici na Pelhřimovsku budou do zítřka vyzdobené stovkami mečíků, lilií a jiřin. Na tradiční výstavu Zahrada Vysočiny je přivezli pěstitelé i ze vzdálených míst, přestože jim letos počasí moc nepřálo. Napřed byla zima a pak hodně sucho. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejich pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Zachráněn byl i jeden člen posádky, zatímco po kapitánovi lodi se nadále pátrá.
1: Sport.
2: Z prvního místa do dnešní velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. Dnešní závod v Maďarsku odstartuje v 15 hodin.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Krásné ráno vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je neděle 26. července. Máme před sebou poslední víkendový den posledního týdne prvního prázdninového měsíce. No pravda, trochu sofistikované shrnutí času, ve kterém se nacházíme, ale i tak doufám, že si ten dnešní den společně náležitě užijeme. Jinak máme taky lehce po 9. hodině a tak nám začíná další nedělní dopolední vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. Dneska budu opět servírovat písničky, zajímavosti, zábavu a tak si třeba řekneme, na co se můžete těšit. Třeba na to, že Karlův most je ucpaný turisty, anebo taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě ještě toho bude mnohem a mnohem více. Podrobnosti se dozvíte, když budete i nadále poslouchat Rádio Jihlava. Přeji vám všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zároveň.

0: Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 26. července a tak se můžeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. Tak v první řadě Anna, ale taky třeba Anika, Anita, Gražina s tvrdým, Gražina s měkkým.
1: A její vagina vysací jak mokrá cejcha.
2: Já, páni.
0: A Aneta. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 26. července.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Pozor! Průjezd Masarykovým náměstím v Jihlavě je opět zakázaný a není už tedy nadále možné Jihlavským náměstím projíždět. Tak dávejte pozor, ať tam nechystnete flastr.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namašperuj tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a já jsem pro vás připravil na tuto chvíli dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, svatá Anna chladna z rána. Nebo zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávati tuhou zimu. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. U Otročině vsi na Berounsku včera dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu.
0: Co se děje v kraji?
1: Na místě zbourané staré sokolovny postavilo město Hrotovice společenský dům. V sále pro 330 lidí se mohou konat i divadelní a filmová představení. V domě mohou být i výstavy. Přesídlila tam městská knihovna. Zázemí získali sportovci, kteří využívají sousední hřiště. Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně, při němž vůz během akce na podporu práv komunity LGBT+ najel do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus. Dosud však nebyl zadržen.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezony nečekanou prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín. Za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám všem z vln Rádia Jihlava přeje Fugás, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit ten nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodince mám pro vás výběr těch největších světových alejí domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se událo, kdy právě 26. července. No a taky si dáme praktické rady pro motoristy. Více už se dozvíte za malou chvíli z vln 101.1 FM. Tak si na to určitě počkejte.
0: Rádio Jihlava 101.1.

Posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava a Fugas vám všem přeje krásný den. Pojďme se teď podívat, co kdy přinesl ten 26. červenec. V roce 1437 v Chebu se konal říšský sněm, který svolal Zikmund Lucemburský. V roce 1648 v závěru 30leté války obsadilo švédské vojsko Malou Stranu a Hradčany. V roce 1760 rakouská armáda obsadila Kladsko a část Slezska. V roce 1855 Božena Němcová vydala knihu Babička. V roce 1913 vídeňská vláda rozpustila český zemský sněm. V roce 1983 Jarmila Kratochvílová zaběhla světový rekord v běhu na 800 metrů.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM, máme dneska neděli, je 26. července. No a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. I dneska se nám rodili slavní. Třeba herec Saša Rašilov, moderátor Roman Ondráček, básník Jiří Brůna, ale taky třeba lídr kapely Rolling Stones Mick Jagger. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Příjemné nedělní dopoledne vám přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Přelom července a srpna je v Praze jedním z vrcholů turistické sezony a to se podepisuje také na památkách. Jednou z nejnavštěvovanějších je Karlův most, který je narvaný až k prasknutí. Nejen návštěvníky, ale i různými stánky. No a jak ukazují záběry novinek, rozhodně není vhodný pro snahu dostat se co nejrychleji z jednoho břehu Vltavy na ten druhý.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. V safari parku Dvůr Králové nad Labem začaly za značného zájmu návštěvníků africké dny. Během včerejšího dopoledne dorazili do dvorské zoo tisíce lidí. Tradiční akce představující africkou kulturu potrvá do 2. srpna.
0: Jihlava aktuálně.
1: V jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na dnešek nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy.
0: Sport.
1: Finále dvouhry tenisového turnaje WTA v Praze bude letos bez české účasti. Nasazená dvojka a vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková prohrála včera na štvanici s 18-letou Rakušankou Lili Tagerovou 7-6, 3-6, 6-7. O tři příčky níže postavená Tereza Valentová podlehla předtím Ukrajince Darje Snigurové 6-7 a 3-6.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 26. července a máme neděli. Taky máme krátce po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že v Česku se vyskytuje mýval.
3: Nudíte se! Kupte si medvídka mývala!
2: Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli. Teď jen popřeji všem pohodový poslech a pošlu za vámi další hity.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Fotopast potvrdila výskyt invazivního mývala severního v chráněné krajinné oblasti HKO Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje ale hrozbu pro místní biodiverzitu. Plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkýše. Zpráva HKO Soutok o tom informovala na sociální síti Facebook.

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 19. července.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině prázdnin téměř bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jen na dvou místech u nás na Vysočině. No a pouze na několika dalších místech je voda na čtvrtém stupni z pěti, tedy nevhodná ke koupání. A to vyplývá z údajů hygienických stanic. Nadále platí rada, že pro jistotu je vždycky lépe po koupání se ještě vysprchovat.
1: Letní servis Rádia

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Konec července na zahradě je období, kdy se zahradníci setkávají s nejrůznějšími pracemi a péčí. Zde jsou některé důležité informace, které byste měli mít na paměti. Tak v prvé řadě pravidelná zálivka, sklizeň, řez a úprava zahrady po dovolené.
1: Zahrádkářský servis.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítejte. Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené.
2: Co se děje v kraji?
3: Stavba jihovýchodního obchvatu Velkého Meziříčí pokračuje podle plánu. Po měsících zemních prací a přeložek inženýrských sítí se stavbaři připravují na jednu z nejdůležitějších částí celé investice. Tím je založení mostů, včetně více než 230 metrů dlouhé konstrukce přes řeku Oslavu. Obchvat by měl být uveden do předčasného užívání v červnu 2028. Dovolená v Bulharsku se změnila během velmi krátké chvíle v horor. Při animačním programu se utopila teprve 7letá dívenka z Polska. Jejíž rodiče v osudnou chvíli byli v jiném bazénu. Případem se zabývá policie. Ta se zaobírá také tím, zda byl ve službě plavčík a plně se výkonu práce věnoval, nebo byl v osudný moment rozptýlen.
2: Sport.
3: Velký úspěch si připsali mladé mažoretky z Brněnska zastupující Rajhradsko a Židlochovicko v kategorii Stage Pompon Junior, které v chorvatském Varaždinu získali titul mistryň Evropy.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásný den, dámy a pánové, a taky dobrou chuť, jestli zrovna obědváte. Dneska je 26. července a máme pravé poledne. Připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy na vlny Rádia Jihlava, a Fugas vám všem přeje pohodový nedělní den. Jinak i během této hodiny si budeme povídat, a to třeba o tom, že medvědi na Trutnovsku si hrají ve sněhu. No, tak si na podrobnosti určitě počkejte. A já všem přeji klidný a pohodový poslech.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Medvědi ve sněhu mohli spatřit návštěvníci stezky korunami stromů Krkonoše v Jánských Lázních. Dvě šelmy se ochlazovaly technickým sněhem, vyrobeným v nedalekém ski resortu Černá hora Pec. Sdělili to zástupci stezky ski resortu. Medvědárium s pádem medvědů hnědých původem ze Slovenska stezka otevřela na jaře. Výběh o rozloze 5400 metrů čtverečních poskytuje medvědům prostředí horského lesa s možností přirozeného pohybu úkrytů i klidové zóny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a když máme dneska tu neděli, tak nabídnu pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Tondo! Jejda, co to máš pod vokem? To je monokl?
3: No jo, no.
2: Hele, a co se stalo?
3: Ale, pomáhal jsem jedný ženský z vody.
2: A ona ti dala pěstí, jo?
3: Ne, ale manželka zrovna vešla do koupelny.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, no a na něm právě teď na vás čekají hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti vrby a aktuality ze světa hudby.
0: Sharon Osbourne se při příležitosti prvního výročí úmrtí svého manžela Ozzyho Osbourna podělila o jediné přání, které má směrem k jeho fanouškům. Podle jejich slov Ozzy vždycky říkal, že až budou lidé jednou vzpomínat, mají si hudbu pustit tak nahlas, jak je to jen možné, a pořádně u toho házet hlavou.
2: Rádio Jihlava.
0: Někdo si užíval sportovní zážitek a někdo přítomnost hvězd. Kolumbijská zpěvačka Shakira se na finále mistrovství ve fotbale vžila do role faninky a nechala se vyfotit rovnou s několika celebritami. David Beckham, Tom Cruise, Anya Taylor, Joy nebo Beyoncé. No a stala se z ní tak sběratelka selfieček.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Mumuland byl od počátku jiný. Skvělý hudební nápad a slogan dávali tušit, že je to trefa do černého. Libuje si Petr Kotval. Utratil celý 1 000 000 korun. Klip se točil na želivce na nedokončeném dálničním mostě v obci Hulice. Bylo to 30. dubna 2001. Bylo příšerné vedro a dopravit celý štáb a dva autobusy mažoretek k mostu bylo hodně divoké.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli. Krajská nemocnice v Tišnově pracuje na modernizaci Kutanova pavilonu, což je jedna ze součástí nemocničního areálu z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Zvýší se tak komfort pro ně i pro personál.
0: Co se děje v kraji?
1: Sály zámku v Žirovnici na Pelhřimovsku budou do zítřka vyzdobené stovkami mečíků, lilií a jiřin. Na tradiční výstavu Zahrada Vysočiny je přivezli pěstitelé i ze vzdálených míst, přestože jim letos počasí moc nepřálo. Napřed byla zima a pak hodně sucho. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejich pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Zachráněn byl i jeden člen posádky, zatímco po kapitánovi lodi se nadále pátrá.
0: Sport.
1: Z prvního místa do dnešní velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. Dnešní závod v Maďarsku odstartuje v 15 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. Stále je neděle 26. července. No a vy se kromě skvělých hitů v této hodince můžete těšit třeba na informaci o tom, že děti Breda Pitta požádali o vymazání jeho příjmení. No, tak si na podrobnosti určitě počkejte. A já přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Rodina hollywoodských hvězd Angeliny Jolie a Breda Pitta čelí dalším výrazným změnám. Jejich nejmladší dcera Vivienne se stala v pořadí už čtvrtým potomkem, který podal oficiální žádost o právní odstranění příjmení Pitt ze svého jména. Přičemž jako důvod uvádějí osobní záležitosti. Řekl bych, že tohle to je jako hodně osobní.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, proč prší?
2: No tak, aby rozkvetly květiny, aby země dala úrodu. No chápu, ale proč teda prší na asfalt?

Sloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska máme 26. července. No a my se můžeme teď podívat do pražského Klementýna, jaké hodnoty zaznamenali tamní meteorologové kdy v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 26. července v roce 1782. Bylo 35 stupňů. Naopak nejstudenější 26. červenec byl v roce 1958. Bylo 7,9. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,5 stupně.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava, Fugas vám všem přeje pěkný den. Dneska máme 26. července. Ale taky už máme jen čas na to, abych se s vámi rozloučil a předal všechny náležitosti své kolegyni Katce, která vám bude dělat milou společnost celé nedělní odpoledne. Tak já se loučím, přeji hezký den a těším se zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkný den. U Otročině vsi na Berounsku včera dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu.
4: Co se děje v kraji?
5: Na místě zbourané staré Sokolovny postavilo město Hrotovice společenský dům. V sále pro 330 lidí se mohou konat i divadelní a filmová představení. V domě mohou být i výstavy. Přesídlila tam městská knihovna. Zázemí získali sportovci, kteří využívají sousední hřiště. Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně, při němž vůz během akce na podporu práv komunity LGBT+ najel do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus. Dosud však nebyl zadržen.
4: Sport.
5: Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezony nečekanou prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín. Za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Podrobnosti už za chvíli.
4: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Pěkné odpoledne, těší nás děláte Rádio Jihlava. Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se lékař pacienta, a vyskytla se někdy u vás v rodině nějaká duševní porucha? No bohužel dvakrát. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu, a podruhé, když jsem jí v tom chtěl zabránit.

0: hora. Živote je fajn, živote je jako jahoda. Co ti našle, hačku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. 4 barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října opravovat restaurátor. Do jeho dílny byly převezené 1. července. Na opravě velkých kamenných děl z počátku 18. století dostalo město dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón. Celkem za ně zaplatí 1,1 milionu korun bez daně. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. V safari parku Dvůr Králové nad Labem začaly za značného zájmu návštěvníků africké dny. Během včerejšího dopoledne dorazili do dvorské zoo tisíce lidí. Tradiční akce představující africkou kulturu potrvá do 2. srpna.
2: Jihlava aktuálně.
3: V jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na dnešek nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy.
2: Sport.
3: Finále dvouhry tenisového turnaje WTA v Praze bude letos bez české účasti. Nasazená dvojka a vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková prohrála včera na štvanici s 18-letou Rakušankou Lili Tagerovou 7-6, 3-6, 6-7. O 3 příčky níže postavená Tereza Valentová podlehla předtím Ukrajince Darie Snigurové 6-7 a 3-6.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Proč, prozradím za chvíli.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývařovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí z kraje měsíce. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neříká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No, třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kdepak, na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se budou slučovat. Kapacita teď městům v základních ani mateřských školách nechybí. Pro nejmladší děti se poslední dobou rozšířila nabídka míst v dětských skupinách. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené.
0: Co se děje v kraji?
1: Stavba jihovýchodního obchvatu Velkého Meziříčí pokračuje podle plánu. Po měsících zemních prací a přeložek inženýrských sítí se stavbaři připravují na jednu z nejdůležitějších částí celé investice. Tím je založení mostů, včetně více než 230 metrů dlouhé konstrukce přes řeku Oslavu. Obchvat by měl být uveden do předčasného užívání v červnu 2028. Dovolená v Bulharsku se změnila během velmi krátké chvíle v horor. Při animačním programu se utopila teprve 7letá dívenka z Polska. Jejíž rodiče v osudnou chvíli byli v jiném bazénu. Případem se zabývá policie. Ta se zaobírá také tím, zda byl ve službě plavčík a plně se výkonu práce věnoval, nebo byl v osudný moment rozptýlen.
0: Sport.
1: Velký úspěch si připsali mladé mažoretky z Brněnska zastupující Rajhradsko a Židlochovicko v kategorii Stage Pompon Junior, které v chorvatském Varaždinu získali titul mistryň Evropy.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné nedělní odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polifunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. Další informace přidám za moment.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké nedělní odpoledne. Díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polifunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na 7,1 milionu korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal. O zakázku se přihlásilo 6 zájemců. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkám častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Hezký víkend, díky, že ladíte rádio Jihlava. Katka s vámi. Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Rozmarné léto. Další podrobnosti vám prozradím už za chvíli.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Z Rádia Jihlava krásné odpoledne vám všem. Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Jiřího Mencla Rozmarné léto i plovárnu, která tam u řeky bývala. Herní prvky mají podobu převlékacích kabinek či dřevěných loděk. Je tam bludiště v podobě šňůr s prádlem, velké dřevěné rákosí. V písku jsou i záchranné kruhy, nechybí skluzavky, akustické prvky ani odpočinková místa. Město za novou hrací plochu ve sportovně relaxačním areálu Český mlýn dalo 12 milionů, z nich 3 poskytl sponzor. Takové jsou novinky z našeho města, teď k dalším hitům Rádia Jihlava pro vaši lepší neděli.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěknou neděli. Krajská nemocnice v Tišnově pracuje na modernizaci Kutanova pavilonu, což je jedna ze součástí nemocničního areálu z konce 19. století. Po úpravách získá každý z pacientských pokojů toaletu a koupelnu. Budou rovněž vybavené zdvihacími zařízeními pro polohování pacientů. Zvýší se tak komfort pro ně i pro personál.
2: Co se děje v kraji?
3: Sály zámku v Žirovnici na Pelhřimovsku budou do zítřka vyzdobené stovkami mečíků, lilií a jiřin. Na tradiční výstavu Zahrada Vysočiny je přivezli pěstitelé i ze vzdálených míst, přestože jim letos počasí moc nepřálo. Napřed byla zima a pak hodně sucho. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejich pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Zachráněn byl i jeden člen posádky, zatímco po kapitánovi lodi se nadále pátrá.
2: Sport.
3: Bronzový výškař loňského mistrovství světa Jan Štefela včera vyhrál mistrovství republiky výkonem 230 cm. Na šampionátu v Plzni tak absolvoval svůj nejlepší závod v aktuální venkovní sezóně. Trojskokanka Linda Suchá si vedle titulu posledním možným skokem zajistila účast na mistrovství Evropy.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Podrobnosti už za chvíli.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: things that I've got.
1: Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte pohodový den. There's

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že čtyři barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října opravovat restaurátor. Podrobnosti za chvíli.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Čtyři barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října opravovat restaurátor. Do jeho dílny byly převezené 1. července. Na opravě velkých kamenných děl z počátku 18. století dostalo město dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón. Celkem za ně zaplatí 1,1 desetinu milionu korun bez daně. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že jsi tu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. U Otročině vsi na Berounsku včera dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu.
0: Co se děje v kraji?
1: Na místě zbourané staré sokolovny postavilo město Hrotovice společenský dům. V sále pro 330 lidí se mohou konat i divadelní a filmová představení. V domě mohou být i výstavy. Přesídlila tam městská knihovna. Zázemí získali sportovci, kteří využívají sousední hřiště. Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně. Při němž vůz během akce na podporu práv komunity LGBT+ najel do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus. Dosud však nebyl zadržen.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezony nečekanou prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Domácí v úvodním kole poslala do vedení ve 34. minutě letní posila Daniel Vašulín. Za Pražany vyrovnal po změně stran John Mercado, ale náskok brněnskému týmu vrátil Tadeáš Vachoušek.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Vyladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Proč, prozradím za chvíli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Polná na Jihlavsku začne v srpnu bourat budovu mateřské školy na Podhoře. Místo ní město postaví novou školku s vývažovnou pro 1500 strávníků. Stavbaři nastoupí z kraje měsíce. Dvě náhradní třídy pro děti radnice připravila ve středisku volného času Tempo. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vody.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce @radiojihlava.cz

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že Vysočině jako kraj malých obcí hrozí zánik velmi malých škol. Víc informací za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se budou slučovat. Kapacita teď městům základních ani mateřských školách nechybí. Pro nejmladší děti se poslední dobou rozšířila nabídka míst v dětských skupinách. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Miláčku, koupil jsi jar?
3: Ne, ale koupil jsem rum. Myslím si, že po litru nám bude neumyté nádobí úplně jedno.

0: ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva ski alpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy? Nemáš zlomené? Ne, dobrý. Tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. Že jo? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
2: Ne.
1: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: No, tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromaděný.
2: Spolehněte
1: děkuju,
2: se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady. Já dobrá. To nerad říkám, ale on Franta v tom boku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto?
2: No.
1: Auto?
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí, já nezapomínám. 10 let, jak půl hodina.

0: rádiový hlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, když si sežene práci, tak se přihlásí do ČKD.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: On s tím je zlobý Venca, co se známe. My se známe tak, že jednou já jsem byl na návštěvě někde a pak jsem potřeboval rychle vlízt do skříně a on tam odtud vyšel. No, ale od té doby mě napadovuje. Mě maminka, když jsem měl takový ty první pokusy ve filmu, tak moje maminka přijela se pát do Prahy na slavnostní premiéru. Na mě nevyšla kytka akorát ten den. To jsou takový zhody okolností a stáli jsme na refíži na Příkopech a tam šel Venca. Já pám, maminko, to je vaše čtek, to je komik takový, ale to ne, že by to chtěl, to on je od narození. A teď něco, já pám, Vendy, pojď sem, prosím tě, řekni něco mamince, on pám. Maminečko, jsem byl tak prdlý včera. A naše maminka povídá, to je náš Laďa. Já jsem pro tuhle tu věc, pro tenhle ten bál udělal, co jsem mohl. Já jsem se i vyzdobil, udělal jsem si fousy, znamínko krásy. Jsem mezi servírkama, jako servír hlavním. No a cítím se tady velice pěkně, přestože moje maminka mě vždycky zrazovala před tím prostředím. Moje maminka byla přesvědčená, že v barech a v takových podobných krčmách tancují nahý děvčata na stolech. A my jsme se jednou vrátili, byli jsme v Roxy, já jsem neměl ani korunu ze stipendia a maminka pá, kde v Roxy? A pá, maminko, ale tebe podfoukli. Tam nikdo takovej nebyl. My jsme tam kvůli tomu šli, kvůli tomu jsme do toho vrazili ty peníze. Nikdo tam nebyl. Já mám takový pocit, že kdyby mnozí otrlí námořníci přišli dneska do těch diskosíní, tak se zhroutěj nervově. Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večere, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevzal. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky nezapomněl. Těm to dal darem, aby nezáviděli. Tatínek nepil, náš tatínek teda nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. Ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracel, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila?
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hello. I've got ink. I'm playing. Spinnova, krása, holko. Na mě na kolena dostala. Teď na mě blbě kouká. A to je zakázaný, jo? To je dobrý, ne?
1: Jak to pereš?
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovaly ty krásné obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím. Stejně není místo. Říkám, tak co se do toho ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy si s ním nepohovořím, já neumím ani slovo. To nevadí, stejně poletíte. A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo? Syndrom. Tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mě to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. On říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je Boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice, furt dál, a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned vedle té liny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný. Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
1: No.
2: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je... Víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte? No,
1: dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude,
1: vám
2: vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
1: No,
2: tak ještě jenom, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo
1: ale
2: co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
2: jo,
1: co s načatým večerem.
2: Jo, tak to je název, já myslím,
1: no,
2: že se mi to ptáte.
1: Ale
2: jako,
1: ne,
2: to
1: ráze,
2: já rozumím,
1: otázka.
2: To je otázka, no, tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
1: Ale no, tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mnou, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo se myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
2: Ale to ne je zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal,
1: jo,
2: co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. a kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco, víte?
1: Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No, no.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte? No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál, třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně, všechno mám napsaný.
1: No,
2: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, no tak já vám věřím, no, to ne, není tak důležité.
2: Tak pojďte na mátku, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle, Šumferle.
2: Takže
1: to jméno je mi totiž nějaký povědom. Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle,
2: no?
1: Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Šumferle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
1: No, ano.
2: No tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte,
1: no
2: kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak
2: teď si
1: na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. Vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý.
1: No
2: teď si představte, kdybych to neměl. Tak co, že jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Porezřelý z vloupání do spořitelny. Počkejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Hejte, pane, jste říkal pro nic za nic. A co, že to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelny.
2: Vloupání do spořitelny, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

si, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl oddávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měli 4 kamery. Hostů bylo přes 1000. Vydaných peněz snad přes 1000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam přijíždí generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhých karabin a z indiánských signálů

Do těch hornů se vznáší smrti stín. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin. A se modrých kabátů, barví krev červená. Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchá ta slova barovná? Pak všechno sticho a jen tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Siuxů vítězný kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítrvál. Tam uprostřed svých vojáků.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
2: Popelnice. To by byla moc plná.
1: Přátelé, nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
3: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
1: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
4: Co to je do prdelky?
1: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
2: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
1: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. Ano, a teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
4: To nebude potřeba.
1: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
5: Stačí nebejt úplně pitomej.
1: Lichotka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
5: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečko i bruslí. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý. Jen se mi to trošku vrátil koktání.
1: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
5: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne.
1: Připomínka, bez portfeje znamená bez oboru působnosti, že? To znamená, že pan ministr může do všeho mluvit, ale je také za všechno zodpovědný. Ale tak nějaké otázky bych prosila, přátelé, vy vůbec na slova pana ministra nereagujete.
2: Je nám ho líto, že koktá.
1: Ale pana ministra vám nemusí být líto, velice silná osobnost. Vedle našeho pana prezidenta byl jedním z lidí, kteří se nejvíce zasloužili o pád totality v naší zemi, víte? Tak prosím vás, tamhle vidím, tamhle pán s mikrofonem chce položit otázku.
4: Jsem invalida. Jednou v zimě spadlo malé dítě do rozbouřené řeky. Já jsem pro něj skočil a zachránil jsem ho. Pak mi namrzly nohy a jednou mi museli uříznout. Teď mám invalidní důchod, no a za ten se přeci nedá žít. No to je nějaká spravedlnost.
1: Prosím vás, pane ministře, chtěl byste reagovat?
5: Patří ti to, má... se starat za sám o sebe a neskáká do vody pro nějaký cizí pár chanty.
1: Ministře, to snad nemyslíte vážně.
5: No, co řeknu, za tím si stojím. Ale nemluv na mě tak zblízka, smrdí z tebe nějaká ryba nebo co.
1: Slid, dámhle vidím paní, prosím, otázku druhou.
3: Jsem vdova, beru vdovský důchod po manželovi jenom 2000 korun měsíčně. A to prosím platím každý měsíc. Tisícinka so, 2000 mě stojí jídlo a ošacení na děti, co pak z tohohle se dá žít?
1: Pane ministře.
5: No to máš teda blbý. Máš být bohatá jako já? Já jsem zjedil po tátovi 20 milionů, po postredovi 10 činžáků. No, já jsem v pohodě, ale to tě to roli lituju.
1: Pane ministře, my jsme si vás sem pozvali, abyste naše diváky uklidnil, víte, a ne abyste je tady rozzuřil do nepříčetnosti. A k tomu ještě teďkom před volbama. A netýkejte našim mostům, oni vám také netýkají, ano?
5: Já pipí, tom jsem zásadně jenom ty tisíce.
1: Policie! Policie! Policie! Policie! Pojďte se! Prosím vás, uvědomujete si vůbec, co děláte? Vy se za mě schováváte. Co pak nevidíte, že jsem v jiném stavu? Co kdyby mě ti lidé povalili a ještě bych přišla tady o dítě?
5: No já jak se tam na vás koukám, tak by to nebyla, že žádná škoda. No ne, nechte mě domluvit, já vám taky neskáču do řeči.
1: No tak prosím, dokončete větu, ano.
5: Ta taky to třeba může být pitomeček.
1: Pane strážmistře, toho nechte, to je můj manžel.
6: Hele, já jsem Plaček, to je moje manželka, je má rizikový těhotenství.
5: Já za to nemůžu, nemáte, když to neumíte.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak, to mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No, ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no, já
1: to mám taky.
2: Mám takový malej výstupek.
1: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prej by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. Vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Centrum?
2: No, říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, to... že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit, to není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: No to snad ne, no.
2: No jo, teď ale... ona se ani nestačila oblít pod prsenku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Met you by surprise. I didn't realize that my

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je cocker španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval, vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pase se uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechal. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se jen těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem